Sina Sean Keen, a holomid in chin agus stark loch mangar in chinig a ruin erdus agus ni yeshin, holomid McLean of Penny Cross, Maggie Cameron agus Don Troon Castle in chin erderishin, on tafadrin shafin tedil jigit in style agus Sean Keen le tinlacan o Fall Brady. Banach te le Sean a dimawen eich lín a fyrin ar an chachtu lo gafolt in a fiche. Fiche trí. Gus ag seamach trí album Einar, Gostis Frolic, sa honnig amach an idag seachtú cúig. Sean Keen, a honnig amach an idag hochtú dó, gus Jigget in Style, a honnig amach sem lín nidag nech. Gus ag seamach David Fishin, in ianach le Mick Maloney, sem lín nidag hochtú, Roll Away the Real World. Contentment is Wealth, sin cawn ag seamach an ianach le Matt Maloney, gus Artie McGlynn, sem lín nidag hochtú cúig. The Fire of Flame, in ianach le Matt Maloney, agus Liam O'Flynn yn eidiag neich o tri agus Fire in the Kitchen yn ianach le Paddy Maloney sy'n mynd eidiag neich o hocht agus anw half a chag o fforlehan yn ianach leis na Chieftains fersiwn banach deil yn anam Tuk mynd yr eisig na horan agus Jimmy O'Canowan yn trenu sy'n eisig agus nir eisiau y moerach Loyal Colleen

0: Nangal, Edrahan Doch Loganye, Garthu Catter Alyssa Chimpishje, Mario Fadenhoch Fiji, Jimpishje Bohuda Harley, Egantar away in the Nishonya Deer, Kara Wenyavisa Chimpishja Harley or Valach and Ara Dodge, the Hogged, Eginard Ward, Mai, Edra Katukajin Jahidir, Togun Farga Horlan at Ningalwan, and Nida a Fusha Besta Wera Gartije, Tan Baladricha Gafoil Tronon in you, a Gishkrud the Hitechno Lanyenu, a Gerdir Leher, the Tract of her Balach Alyssa Chant. Tesh grúd hí glanst in réig na gairdí, agus tá na gairdí a gachaní ar gynnyr bí víg taistel i gachtar dyn na cantor seo, sy'n sin balach an ára dá trí a chach dig an erd wór ar a wei, a dyr lehenni an lí agus a jaihach log ar éig, ar éir, agus balach an enna cuig jig ag Karen Becha, Claire Balogun na ngal, a nye, a dyr lehenni a chín agus lehenni a dá, agus wul tafa dash camacu i seochar ar fwael dan na gairdí. Iartar ar gynnyr bí wa lolas, acu fwyn de hempiste seo, Chagwal a yenu la gerdi wan krana, gerdi wala nangalagla, ever runda nangardi na hen station gerdi ar bih ale. Agus sacri hitori, chilin bush, triacha bliang de ish, a salasa, salasas, lecher, bare. Yenerara sawala jimwert, un van leg, jean lia chlog. Tan chak a homlan priwajat, don chailach a wen, ti umi dan a homnishin, agus majin hitori. Cotter, chilin bush, a relic navrasa, in yafra na hina chlog, ija pobl grimaron, ija kedinye. Marana weher karen, birch yerifer, agus birch yerar, a weher war nelly, agus gilta ille. Be shervish bus or fwell ad la cha na fara. Tá chóhrón coriniúil ag caiirla chula condaú na ngáil Paul Canning le chailí na níní Mariú ar bhaithan na condain jeú seach duine seo. Caimid mar phobal túsaite a chuirt inis ní smó na riá de hehailteacht ar bhaithre i dúirt se. Tá níl daratha brónia scina phobal ó bhreis an scéala faoin timpiste Harley ar amhwalú go na ngáil tróna nné a dúirt caiirla cheantar buirdis go na ngáil an cóilear Michael Nocton. Dúirt sé gur le daratha bhí an dohwalú go na ngáil agus tan chondai lig. Dúirt a cóilear Nocton go le pobal a lig ag smuinniú arúsid a bhfuair an scéal tobaiste seo tróna nné. Cwrw ffysr na sérfys i egin dala chwyg chympysdi bohwyr a harli ar falach yn enna cig as y sé i gantor ffwrt na blaich i niw. Gwechar a fys y chympysdi a harli i gynnohor ffwrt na blaich i dre chiarhw nye i doeg i niw. Iefni gairdi na'r gartiw dynir byg a holg sy chympysdi. Bronw gradam album na blianad o ar ein chrydysynta yn grwpau ceolus rhan y ffarsdy clan figurari don album dar chigil siwta yr ysgibeha i gradam lloel nos lefilus y ffys y sê a fi o'r siwl ymol ffarsdy ddeir. Bronw gradam album na blianad nhw a lloel yr hwertan. Wyn Rob o'n wyl hiran ysgidor y godiag dy cwan dy barca yn gradam dy oran dy hangen na blianad y sfer. Bronw gradam ronan fe cywig a filus y ffys y sê gradam nhw a hachdi na blianad yr yn grwpau Kushla. Rowney o Emma Nicknellish le fes yn ymwyat mae Ross gwn yng Ngal y gymrtys y dyrnesion ta Ross Grali na blianna sio i gawcad i fi o'r siwl yn ostyn na cwrching i dod yr eir. Is y sgartan da Emma Nicknellish agos teisi na mwynchar y golas dyn iar y gylio litr canning agos eisi griwa gwrsi sport le CLG y charmwyn. Be gymrtys y dyrnesion ta Ross Grali na blianna sio o'r siwl ydyr yn llarw le jig agos yn ochtw le jig da fi lwnesi. Sacri Hittori, Frederick Vigaling na Paddy Campbell, Maribel Antir, ar oconi ar y New Jersey Verica, ar gyrfysi ar Austin Campbell y clohenni a gwyhysdo. Corr y mwera ni afrin na hynny go chlog, ydw a pobl New Aloysius, Jersey City. Bysio gleflion jeg la cosh na ger y sgor. Maran y fan chile, Nelly Oen, ys mwher y gechlan, agos y ni'n nôr agos y ffair Joseph agos y glan. Ydw'r gysgrifnio'r y fion agos y masg a hir fi'n lor, Tunnel Tigers, Memories of Dunlow. Ar gerw Tranone, Vi Farchil Chara, agos i ar Imrar Condai, Mark McHugh, Mar Wanishtar, ar yrn na hir fi niw, yn y mwa, yn ydyn wale clia, y greif hensiar pel y lain, lys yn sgôr do a fi hys a hogt, yn ydyn nefni y fys y sê, yn ei am bresio. Ta cangol ledger eich trwy'r dymrar i na hir fi, la dwi'n ngal ffosta. Fi Mark McHugh ar yrn yn ngal, a wyn creif na hirn, y gafile, agos y doeg. Agos lys yn, sy'n y wal wiamsa, Tranone niw.
1: Nu jag tänker hur galet jag får lunga i vrenan. Deir cóilir Cundé Noel Thomas, nár mhórgan réaltas na tacachtaí cuichan ar fáil gan na seirbhísí éigeandala in gáile agus a gona mara. Tá brúd dámanta ar aibríthe áthair charannaí in gáile seasta, mar gheall nach mhol na háisinaí ná na hachnaí tá teastalhóp chur ar fáil chóp deir se, agus bíon maiil ar áthair charannaí nar a chuirtear fisarab chá réir. Chas Noel Thomas is na iarrthir gan fortaí éiring ebhs bloch le chuide gan na tiománaithe áthair chóir bhí ar stáil ceteachtain seo leis méid tá duna tinis chóp a phléi.